0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík. S popravou zdarma?
5: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivedit, bratře?
0: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: JISK nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
3: Co to bude, mladá dáma?
4: Gran cappuccino.
5: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
3: Horké granko.
6: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
10: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
12: Žijeme to s vámi.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
4: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
5: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Maxi výprodej. Cenu jsme se sekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
10: To je mazec.
9: Datart.
11: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
12: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné,

0: Levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
6: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
7: Žijeme to s vámi.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík. S popravou zdarma?
9: S dopravou.
10: Žižka to koupil!
11: Ještě ne.
12: Chceš tam něco přivodit, bratře?
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: A stahání nákupu je kanec.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
16: V pořádku, můžete jet.
15: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
17: Jisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
20: Každý rodič umí něco jedinečného.
21: Mama, mluvit dětskou řečí,
22: to umí maminka.
23: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
24: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
25: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
26: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
27: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
28: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 4...

0: 399,90 a teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Za 99,90 kuřecí řízky a vepřová pečeně za 74,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Lidi, se mě pořád na něco

0: Dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
1: Liboté, proč jsou na matech citrony?
0: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. S popravou zdarma?
6: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přivedit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: A stahání nákupu je kanec.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
7: Askol nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
11: V pořádku, můžete jet.
10: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
12: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
13: Nádobí Fabíne.
12: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
13: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.

0: Že do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více s Pepco.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard pořídíte všechny školní batohy o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
8: Liboté, proč jsou na matech citrony?
7: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík. S popravou zdarma?
10: S dopravou.
11: Žižka to koupil!
12: Ještě ne.
13: Chceš tam něco přivodit, bratře?
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.
16: Co to bude, mladá dáma?
17: Gran cochino.
18: Já si dám misku gran kaše.
19: A já jako vždy.
16: Horké granko.
6: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
11: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny.

0: vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
3: Asko nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíne.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na fabíny.cz.
3: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
6: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
7: Omoda.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 19,90 Tesco máslo a Tesco borůvky za 69,90. Tesco, počítejte s námi.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Co to bude, mladá dáma?
8: Gran cappuccino.
9: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy.
7: Horké granko.
10: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
11: To je ta země zaslíbená.
12: A co budeme?

0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
0: A stahání nákupu je kanec.
6: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
7: Liboté, proč jsou na matech citrony?
6: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
8: Jisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíne.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na fabíny.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtiší myčkou značky AEG v Datartu.
12: To je mazec.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: nad pánem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
3: Asko nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Nější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Ahoj, mami.
3: Dobrý den.
4: Jednoduše skvělá.
5: Gianna mia!
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
8: Liboté, proč jsou na matech citrony?
7: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík. S popravou zdarma?
10: S dopravou.
11: Žižka to koupil!
12: Ještě ne.
13: Chceš tam něco přivodit, bratře?
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.
16: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
17: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
16: Na grilu.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: V datártu objednám
5: a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
6: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
7: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
10: Nádobí Fabíne.
9: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
10: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
11: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
12: Žijeme to s vámi.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická?

0: pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
1: V pořádku, můžete jet.
0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Každý rodič umí něco jedinečného.
6: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
7: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
8: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
9: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Mami, já mám mega hlad.
3: Rybičková.
4: Jednoduše skvělá.
2: Gianna mia.
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
2: Liboté, proč jsou na matech citrony?
1: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. S popravou zdarma?
6: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přivodit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.

0: Hání nákupu je kanec.
1: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
2: Asko nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
8: Každý rodič umí něco jedinečného.
9: Máma. Mluvit dětskou řečí.
10: To umí maminka.
11: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
12: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Jisk nabízí vše pro vaši vesněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
7: Nádobí Fabíne.
6: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
8: V datártu objednám.
9: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
10: Přijďte za.
8: To byl Richard.
11: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datard.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváš Kokolíno s apkou za 84,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Ahoj, mami.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Jednoduše skvělá.
6: Gianna mia!
7: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádný hit, ale ten výsledek.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Na grilu.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík. S popravou zdarma?
11: S dopravou.
12: Vyška to koupil!
13: Ještě ne.
14: Chceš tam něco přihodit, bratře?
15: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
16: A stahání nákupu je kanec.
17: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
18: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
19: Liboté, proč jsou na matech citrony?
18: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Jisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%. Asko
2: nábytek. Žijeme to s vámi.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
9: V datártu objednám.
10: Na půl hoďky zdarma vyzvednu.

0: Přijďte zas!
1: Ability card!
2: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datard.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
4: Co to bude, mladá dáma?
5: Grancuccino.
6: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy.
4: Horké granku.
7: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
10: Nádobí Fabíne.
9: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
11: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
12: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

Thank you.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
5: Už brzy? Vašek Sara!
4: Kaufland.
6: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
7: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
11: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
12: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík. S popravou zdarma?
14: S dopravou.
15: Žižka to koupil!
16: Ještě ne.
17: Chceš tam něco přivodit, bratře?
18: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
19: A stahání nákupu je kanec.
7: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
8: Nádhera! Díky, kámo.
4: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Co to bude, mladá dáma?
1: Gran cochino.
2: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy?
0: Horké granko.
3: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
5: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
6: A Skol nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
11: Omoda.
12: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
13: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
14: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
3: Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
4: Už brzy? Vašek Sara!
3: Kaufland.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každé.

0: každodenní jízdy. Magnerod, magnézium efektivně i při stresu.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
6: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
13: Jedině od Chibo.
14: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
15: Asko nábytek.
16: Žijeme to s vámi.
17: Co to bude, mladá dámo?
18: Gran cappuccino.
19: Já si dám misku gran kaše.
20: A já jako vždy.
17: Horké granko.
21: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Kranko.
22: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
23: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváš Kokolíno s apkou za 84,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
8: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
9: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
10: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
11: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
12: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
13: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
14: Asko nábytek.
15: Žijeme to s vámi.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
18: Volá vaše nádobí o pomoc?
17: So what?
18: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
19: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní

0: významně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli, čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90 a Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
6: Co to bude, mladá dáma?
7: Gran cappuccino.
8: Já si dám misku
9: gran kaše.
10: A já jako vždy.
6: Horké granko.
11: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
12: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a Aviváš Kokolíno s apkou za 84,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
5: Už brzy? Vašek Sara!
4: Kaufland.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Jisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: E-shop Dr. Max nabízí Bioil, pečující olej na jizvy a stryje za super cenu. Navíc až 25% sleva na ostatní produkty Bioil. Tablety domičky JAR 30-minutový zázrak. Nyní za skvělou cenu 599 korun. E-shop Drmax.cz.
9: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
11: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
12: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík. S popravou zdarma?
14: S dopravou.
15: Žižka to koupil!
16: Ještě ne.
17: Chceš tam něco přivodit, bratře?
18: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
19: A stahání nákupu je kanec.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Nádhera.
2: Díky, kámo.
1: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co to bude, mladá dámo?
5: Grancuccino.
6: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy?
4: Horké granku.
0: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
3: Vše, co potřebujete.

0: za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
3: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
4: Askol nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
10: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá. Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
9: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
10: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
13: Žijeme to s vámi.
14: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
15: Volá vaše nádobí o pomoc.
16: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Co to bude, mladá dáma?
20: Gran Cochino.
21: Já si dám misku Gran Caché. A já jako vždy?
19: Horké granko.
22: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
23: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
24: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. Deagostiny.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá. Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

0: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
1: Wow.
2: Je tady letní limitka. Peugeot Richter za 524 tisíc. Prostě wow.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
4: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90. A K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
5: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
6: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
7: Omoda.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku Tatra mléko přikoupit 12 kusů za 6,90. Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90. A krušovice 12 přikoupit 20 kusů za 11,90. Kaufland.
4: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
5: Víc lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
6: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
7: Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Chcete šetřit jen na ceně?
9: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
10: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti.
11: Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
12: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena bez pesticidů.

0: 250 gramů za 34,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Jdeš do školy?
2: Tak neporazitelně.
0: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert. Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Premium mistrovská klobása za 22,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden zlatý bažant za 11,90 a sprchový gel Nivea za 44,90. Bila.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aby váš kokolíno s apkou za 84,90. Albert.
2: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
3: Nádhera! Díky, kámo.
4: To nebylo tobě, Ralfe.
5: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90.

0: 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
3: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
7: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
10: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
13: Co to bude, mladá dáma?
14: Grancuccino.
15: Já si dám misku. Grancaše? A já jako vždy?
13: Horké granko.
16: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
17: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek.
18: Lehle.
17: Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
19: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
20: Volá vaše nádobí o pomoc.
19: So what?
20: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
21: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
22: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
23: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
24: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
25: A skvělý nábytek.
26: Žijeme to s vámi.

0: Ad panem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.
2: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
4: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku Tatra mléko při koupi 12 kusů za 6,90. Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90. A krušovice 12 při koupi 20 kusů za 11,90. Kaufland.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 39,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 32,90. Bila.
5: Wow. Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
6: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
7: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou

0: přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
2: I love you!
3: Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růžový.
6: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: Ale je tady hezky, viď? Je?
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
0: Ale to je hezké.
3: Ty se tam prst, ať to nemáš ředění.
1: Léto s Penny, hezky česky.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
10: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
11: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
13: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
14: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
15: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Co to bude, mladá dáma?
17: Gran cappuccino.
18: Já si dám misku. Gran kaše?
19: A já jako vždy?
16: Horké granko.
20: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
21: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
22: Volá vaše nádobí o pomoc?
21: So what?
22: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
23: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
24: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: nad pánem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
1: Jedině od Chibo.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
5: Askol nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
8: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Klasik Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Klasik okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Kart za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Kart za 199,90.
4: Už brzy? Vašek Sara!
2: Kaufland.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík. S popravou zdarma?
9: S dopravou.
10: Žižka to koupil!
11: Ještě ne.
12: Chceš tam něco přivodit, bratře?
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: A stahání nákupu je kanec.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Nádhera.
17: Díky, kámo.
16: To nebylo tobě, Ralfe.
18: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
5: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
12: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
3: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou

0: zbytek.
1: Žijeme to s vámi.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Grancocino.
4: Já si dám misku.
5: Grankaše?
6: A já jako vždy?
2: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
4: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 kus aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
5: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
6: Co to bude, mladá dáma?
7: Gran cappuccino.
8: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy...
6: Horké granko.
9: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
10: Jisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
14: Jedině od Chibo.
15: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49.

0: 45 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Volá vaše nádobí o pomoc?
4: So what?
3: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
5: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
6: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do obývacího pokoje se slevou 20%.
7: Žijeme to s vámi.
8: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Byla.
3: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
4: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
5: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
6: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
7: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
8: Jedině od Chibo.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
11: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
12: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostiny.
13: Datart pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Red Bull vám dává křídla.
16: Tesco Clubcard šetří peníze. Sbírejte s aplikací e-známky za nákupy a získejte slevu až 15% na celý nákup. Tesco, počítejte s námi.
17: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun.
18: Volkswagen.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Raffaello. Více než 1000 slov.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
4: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79.

0: 9,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá. Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
4: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Volá vaše nádobí o pomoc?
10: So what?
9: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
11: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
12: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
13: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
14: A skvělý nábytek.
15: Žijeme to s vámi.
16: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli, čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90 a Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
17: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
18: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
19: Co to bude, mladá dámo?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku. Gran kaše?
7: A já jako vždy?
19: Horké granko.
8: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
10: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měří.

0: a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
2: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert. Time goes by.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden anglická slanina za 19,90 a Pilsner Urquell při koupi balení 28,83 za kus. Byla.
4: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
5: Už brzy? Vašek Sara!
0: Kaufland.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
9: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
11: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
12: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla

0: Řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo 1 v Itálii.

0: Ad panem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá. Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Aligátor Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: I love you!
4: Protože chutná celé rodině.
5: Protože jo nakopne každý den.
6: Protože s jo je život růžový.
4: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
0: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obezkuplnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku Tatra mléko při koupi 12 kusů za 6,90. Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90. A krušovice 12 při koupi 20 kusů za 11,90. Kaufland.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden zlatý bažant za 11,90 a sprchový gel Nivea za 44,90. Byla.
6: I love you!
7: Protože chutná celé rodině.
8: Protože jo nakopne každý den.
9: Protože s jo je život růžový.
10: Jo, umění dělat život ovocnější.
11: Získejte v Penny extra budy na dozy a nože s tímto produktem. Fidorka opáví a různé druhy, jeden bod navíc. Penny.
12: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90.

0: 50, Milka čokoláda za 28,90 a Jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
1: Už brzy? Vašek Sara!
0: Kaufland.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
3: Nejde elektřina.
2: Zaplatíme vám novou. Innogy.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
7: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
4: Už brzy? Vašek Sara!
3: Kaufland.
5: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
8: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík. Popravou zdarma?
11: S dopravou.
12: Žižka to koupil!
13: Ještě ne.
14: Chceš tam něco přivedit, bratře?
15: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
16: A stahání nákupu je kanec.
17: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
18: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
17: Na grilu.
19: Nádhera. Díky, kámo.
5: To nebylo tobě, Ralfe.
8: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
13: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
2: A skvělý nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.

0: Tento týden vejce S v Billa klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Billa.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Gran cochino.
4: Já si dám misku.
5: Gran kaše?
6: A já jako vždy?
2: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
0: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot. Jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
8: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
9: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Žil byl jednou jeden sněhulák. On vlastně nežil.
1: On byl totiž mrtvý.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: E-shop Dr. Max nabízí Bioil, pečující olej na jizvy a stryje za super cenu. Navíc až 25% sleva na ostatní produkty Bioil. Tablety domičky JAR 30-minutový zázrak. Nyní za skvělou cenu 599 korun. E-shop Drmax.cz.
3: Jisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík. S popravou zdarma?
8: S dopravou.
9: Žižka to koupil!
10: Ještě ne.
11: Chceš tam něco přivedit, bratře?
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: A stahání nákupu je kanec.
2: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.

0: Adéra!
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. A brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
7: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
8: Žijeme to s vámi.
9: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
10: Co to bude, mladá dáma?
11: Grancuccino.
12: Já si dám misku. Grancaše? A já jako vždy?
10: Horké granko.
13: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
14: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
17: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
18: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
19: Omoda.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aby váš kokolíno s apkou za 84,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
4: Wow. Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90. A K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
1: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku Tatra mléko přikoupí 12 kusů za 6,90. Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90. A krušovice 12 přikoupí 20 kusů za 11,90. Kaufland.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
4: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
5: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ni, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
6: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Chcete šetřit jen na ceně?
8: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
6: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
8: Jdeš do školy?
7: Tak neporazitelně.
6: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert. Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Premium mistrovská klobása za 22,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert.
9: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 39,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 32,90. Bila.
10: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy, 3 vrství, 10 rolí za 59,90. Penny.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
6: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
4: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Se život jeví jako horská dráha plná stresu. V práci i doma stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot. Jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
2: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
3: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Aligátor Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
3: A skvělý nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Co to bude, mladá dáma?
6: Grancuccino.
7: Já si dám misku.
8: Grankaše?
9: A já jako vždy?
5: Horké granku.
10: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
11: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
12: Volá vaše nádobí o pomoc?
13: So what?
12: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
14: Somat Nicigel, pro mě číslo jedna.
15: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.
16: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
17: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
18: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
21: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
0: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
9: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
14: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
15: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
16: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
17: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
18: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
17: Na grilu.
19: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
20: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
21: Co to bude, mladá dáma?
22: Gran cappuccino.
23: Já si dám misku.
24: Gran kaše?
25: A já jako vždy?
21: Horké granko.
26: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
27: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
28: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
29: Omoda.
30: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49.

0: 9 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
3: A skvělý nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Maxi výprodej. Cenu jsme se sekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
7: To je mazec.
6: Datart.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolíno s apkou za 84,90. Albert.

život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš na

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Vyška to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
8: Tento víkend levnější nehledejte.
9: Albert, neporazitelný víkend. Broskve skládané, kilo u nás, apkou za 32,90 a jihočeské trvanlivé mléko za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
10: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu barier.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
3: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
4: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Michigel, pro mě číslo jedna.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Jisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
13: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
15: Omoda.
16: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
17: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
18: A skvělý nábytek.
19: Žijeme to s vámi.
20: Co to bude, mladá dáma?
21: Grancocino.
22: Já si dám misku.
23: Grancaše?
24: A já jako vždy?
20: Horké granko.
25: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Kranko.
26: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. Deagostiny.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás

0: s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila.
2: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
5: Už brzy? Vašek Sara!
4: Kaufland.
6: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
8: Už 30 let je Globus součástí našich životů. To hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
9: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: I love you.
5: Protože chutná celé rodině.
6: Protože jo nakopne každý den.
7: Protože s jo je život růžový.
8: Jo, umění dělat život ovocnější.
9: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
11: Omoda.
12: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
13: A skvělý nábytek.
14: Žijeme to s vámi.
15: Ještě včera.

0: Dávno se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
1: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
2: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Wow.
1: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90. A K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
7: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: S výhodnými energiemi od Innogy.

0: budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Tatra mléko při koupi 12 kusů za 6,90. Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90. A krušovice 12 při koupi 20 kusů za 11,90. Kaufland.
2: Co je to nejvíc, co ti můžu dát?
3: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
4: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Jdeš do školy?
6: Tak neporazitelně.
4: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
6: Tento víkend levnější nehledejte.
4: Albert neporazitelný víkend. Broskve skládané, kilo u nás, apkou za 32,90 a jihočeské trvanlivé mléko za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert. Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Premium mistrovská klobása za 22,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden anglická slanina za 19,90 a Pilsner Urquell při koupi balení 28,83 za kus. Bila.
8: Půlka srpna v Penny, tak půlka cen dolů. Kombinujte dozy, nože i tašky. Kupte 2 a získejte slevu 50%. Penny.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.

0: chceš, tak si dej jahodu.
1: Co Čech, to Chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden zlatý bažant za 11,90 a sprchový gel Nivea za 44,90. Bila.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
5: Už brzy? Vašek Sara!
1: Kaufland.
6: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
7: Liboté, proč jsou na matech citrony?
6: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
8: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbany. Číslo jedna v Itálii.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá. Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
11: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
13: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
14: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
15: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
16: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.

0: jsme jiní, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
4: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
5: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
7: Dobrý por.
8: Auajs, co to bylo?
7: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: V datártu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
11: To byl Richard.
12: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datard.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
4: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.

0: platka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Ještě v červnu byla růžovou princeznou a teď se tak změnila. Moje velká holka.
4: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova

0: a jemnost. Tento dotyk jemnosti.
1: Zvedni to a vytřič to.
2: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
6: Díky Woolight Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
8: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
2: To je mazec.
1: Datart.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Ah.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
1: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
3: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 39,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 32,90. Bila.
0: Volá vaše nádobí o pomoc.
4: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
5: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
6: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
7: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
8: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
9: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
10: Maxi výprodej. Cenu jsme sesekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
11: To je mazec.
10: Datart.
12: Chibo Coffees.

0: kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
1: Jedině od Chibo.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
6: Rev zná jednodušší způsob.
7: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
6: Non-stop čistý.
8: A svěží.
7: Nový Rev Color Auto Active.
9: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
12: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You intensified.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
3: Liboté, proč jsou na matech citrony?
2: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Žil byl jednou jeden sněhulák. On vlastně nežil.
6: On byl totiž mrtvý.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.

Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku Tatra mléko přikoupit 12 kusů za 6,90. Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90. A krušovice 12 přikoupit 20 kusů za 11,90. Kaufland.
4: I love you.
5: Protože chutná celé rodině.
6: Protože jo nakopne každý den.
7: Protože s jo je život růžový.
8: Jo, umění dělat život ovocnější.
9: Tento víkend levnější nehledejte.
10: Albert, neporazitelný víkend. Broskve skládané, kilo u nás, apkou za 32,90 a jihočeské trvanlivé mléko za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
11: Wow. Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila.
13: Proč je Galbány stále tu neoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
14: Získejte v Penny extra budy na dozy a nože s tímto produktem. Káva Nescafé, instantní, 200 gramů, 4 body navíc. Penny.
15: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
16: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
17: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
18: Omoda.
19: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
20: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.

se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Patka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tada!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Datart pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
5: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
11: Nádobí Fabíne.
12: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
13: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
14: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
15: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
16: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
17: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
5: No to půjde těžko bez křídel.
4: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
5: Aha, jak asi?
4: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
5: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
6: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
9: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
10: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Tento víkend levnější nehledejte.
3: Albert, neporazitelný víkend. Broskve skládané, kilo u nás, apkou za 32,90 a jihočeské trvanlivé mléko za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
4: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden anglická slanina za 19,90 a Pilsner Urquell při koupi balení 28,83 za kus. Byla.
6: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
7: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
8: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
9: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
10: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
11: Jedině od Chibo.
12: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
15: Miláčku.

0: Už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Za 21,90 Radega Stryze hořká 12 a banány za 17,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Dobrý for.
3: Co to bylo?
2: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
8: To je mazec.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku Tatra mléko přikoupí 12 kusů za 6,90. Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90. A krušovice 12 přikoupí 20 kusů za 11,90. Kaufland.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden zlatý bažant za 11,90 a sprchový gel Nivea za 44,90. Byla.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Získejte v Penny extra budy na dozy a nože s tímto produktem. Prací gel nebo prášek Rex, 6 bodů navíc. Penny.
6: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
7: Už brzy? Vašek Sara!
0: Kaufland.
8: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
9: Už 30 let je Globus součástí našich životů. To hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
10: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
11: I love you! Protože chutná celé rodině.
12: Protože jo nakopne každý den.
13: Protože s jo je život růžový.
11: Jo, umění dělat život ovocnější.
14: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone.

0: Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
3: nejde elektřina,
2: zaplatíme vám novou. Innogy.
4: Borotalko deodorant s jedinečným aktiv Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
7: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivedit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměňuj.

0: spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
3: V Datartu objednám.
4: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
5: Přijďte zas!
3: To byl Richard!
6: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
8: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
9: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
10: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
11: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino! Jirku, to asi je u tebe?
7: No jo, přišla na snídani.
6: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
7: Dobrý nápad.
6: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
7: Až 70%.
6: No, a to je pěkný. To je pěkný?
8: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
9: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
10: A jinde?
9: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
11: Já jsem také živý.
12: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
13: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikrobiomy.

0: Jednoduše skvělá.
1: Gemma mia.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku Tatra mléko přikoupí 12 kusů za 6,90. Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90. A krušovice 12 přikoupí 20 kusů za 11,90. Kaufland.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 39,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 32,90. Bila.
4: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný.

0: Natálko, obejmi život.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
2: Už brzy? Vašek Sara!
1: Kaufland.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
6: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
7: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.
8: I love you! Protože chutná celé rodině.
9: Protože jo nakopne každý den.
10: Protože s jo je život růžový.
8: Jo, umění dělat život ovocnější.
11: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
13: Omoda.
14: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
15: Nejde elektřina.
14: Zaplatíme vám novou. Innogy.
16: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
17: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
18: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
19: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
2: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. S popravou zdarma?
6: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přivedit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: A stahání nákupu je kanec.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
13: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
14: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
15: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
16: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
17: V datártu objednám.
18: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
19: Přijďte zas!
20: To byl Richard!
21: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart. Sudokrém.

0: Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.

0: Anakota nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostiny.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Já ti nevím.
9: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
9: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
11: Tak zásuvky jedou.
12: Díky moc. Co jsme dlužní?
11: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
13: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
15: Nádobí Fabíne.
14: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
15: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
16: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
9: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
13: Nejde elektřina.
12: Zaplatíme vám novou. Innogy.
14: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity.
15: Do košíku dej i ty!
16: Medvěd musí dobře pít,
17: svač na boxe v bezpečí,
18: pak hrnky, flašky, kufříky,
19: vyměním za kuponky.
20: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
21: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty

0: z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
3: Tento víkend levnější nehledejte.
4: Albert, neporazitelný víkend. Broskve skládané, kilo u nás, apkou za 32,90 a jihočeské trvanlivé mléko za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
5: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
9: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Grancuccino.
4: Já si dám misku grankaše.
5: A já jako vždy.
2: Horké granku.
6: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
7: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
8: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
9: A skvělý nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
0: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
2: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku Tatra mléko přikoupí 12 kusů za 6,90. Zárubová tatarka nebo majonéza za 34,90. A krušovice 12 přikoupí 20 kusů za 11,90. Kaufland.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
4: Tento víkend levnější nehledejte.
5: Albert neporazitelný víkend. Broskve skládané, kilo u nás, apkou za 32,90 a jihočeské trvanlivé mléko za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
6: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu.

0: Stravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Získejte v Penny extra body na dozy a nože s tímto produktem. Banány v čokoládě Orion, jeden bod navíc. Penny.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
7: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
8: Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
9: Už brzy? Vašek Sara!
8: Kaufland.
10: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.
11: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
12: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
13: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
14: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
15: Well, I love the tears I've dropped to be part of.

0: opravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
0: A stahání nákupu je kanec.
6: Další brážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 kus aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
10: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
11: Medvěd musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí.
12: Pak hrnky, flašky, kufříky,
10: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
8: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
14: Tento víkend levnější nehledejte.
15: Albert, neporazitelný víkend. Broskve skládané, kilo u nás, apkou za 32,90 a jeho české trvanlivé mléko za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
16: Maxi výprodej. Cenu jsme sesekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
17: To je mazec.
16: Datart.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
19: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot. Jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.

0: Ad panem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
2: A jinde?
1: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
3: Já jsem také živý.
4: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
5: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
6: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Grancuccino.
3: Já si dám misku. Grancaše?
4: A já jako vždy?
1: Horké granku.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových

0: stáncích a na deagostiny.com. Deagostiny.
1: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
2: A skvělý nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
6: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda. Oh,

detonate, annihilate, atomic fate, mediate.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
11: V datártu objednám a za půl hoďky vzarma vyzvednu.
12: Přijďte zás!
11: To byl Richard!
13: Z drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
14: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.

0: kovali jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
6: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
7: Askol nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Ahoj, mami.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den. Výčiky.
12: Gianna Mia.
13: Gianna Mia.
14: Jednoduše skvělá.
15: Gianna Mia.
16: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
17: Já ti nevím.
18: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
19: No jasně, že jo. E.ON.
20: Dobrý den.
18: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
21: Tak zásuvky jedou.
22: Díky moc. Co jsme dlužní?
21: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
23: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
0: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
24: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
25: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
22: A dělají to taky ostatní?
25: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
26: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
27: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: It's tearing up my-

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Vyška to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
9: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg.

0: brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
4: Pak hrnky, flašky, kufříky
2: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
0: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
5: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
6: Tento víkend levnější nehledejte.
7: Albert, neporazitelný víkend. Broskve skládané, kilo u nás, apkou za 32,90 a jihočeské trvanlivé mléko za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
5: Asko nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
8: A jinde?
7: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
9: Já jsem také živý.
10: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
11: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
12: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
13: Co to bude, mladá dáma?
14: Gran cappuccino.
15: Já si dám misku.
16: Gran kaše?
17: A já jako vždy?
13: Horké granko.
18: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
19: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
20: To je mazec.
19: Datart.

0: Chceš tam něco přivodit, bratře?
1: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: A stahání nákupu je kanec.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
4: Tento víkend levnější nehledejte.
5: Albert, neporazitelný víkend. Broskve skládané, kilo u nás, apkou za 32,90 a jihočeské trvanlivé mléko za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
9: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 kus aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
12: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
13: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
14: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
15: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
16: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
17: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
14: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
18: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.
19: Co to bude, mladá dáma?
3: Gran Cochino.
2: Já si dám misku Gran Caché.
4: A já jako vždy.
19: Horké granko.
9: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
15: Maxi výprodej. Cenu jsme se sekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
7: To je mazec.
15: Datart.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
5: A skvělý nábytek.
11: Žijeme to s vámi.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Tento víkend levnější nehledejte.
1: Albert, neporazitelný víkend. Broskve skládané, kilo u nás, apkou za 32,90 a jihočeské trvanlivé mléko za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. A brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
10: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
11: Nový život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
13: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá. Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
14: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje.

0: Perfetto.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
2: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
3: A skvělý nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Jisk nabízí vše pro vaši vesněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Co to bude, mladá dáma?
8: Grancuccino.
9: Já si dám misku.
10: Grancaše?
11: A já jako vždy?
7: Horké granku.
12: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
13: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
15: Omoda.
16: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
17: Volá vaše nádobí o pomoc?
18: So what?
17: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
19: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
20: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.